0: Fajnem, Luisa Sonza a Billy William. My Oh My.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax rádio.
2: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou

0: zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká beach party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj v beer pongu. Vezme

0: na vshslaný.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: jsme prostě Dream Team.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. srpna.
0: Tento den roku 1915 se narodila švédská herečka Ingrid Bergman. Zemřela o 67 let později, právě v den svých narozenin. V roce 1923 přišel na svět režisér Richard Attenborough. Roku 1982 dostal Oscara za film Gandhi. O rok později se narodila Queen of the Blues, jak byla pro svůj silný hlas přezdívána Dina Washington. Made me leave my happy home. 29.8.1526 zemřel český král Ludvík Jagellonský. V roce 1904 začínaly tento den v americkém St. Louis třetí olympijské hry. Roku 1949 Sovětský svaz testoval atomovou bombu. Na den přesně o 4 roky později i vodíkovou. Tento den svoje narozeniny už od roku 1958 slaví král, tedy bývalý americký zpěvák Michael Jackson. 29. srpnový den 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Roku 1966 odehráli Beatles v San Francisku svůj poslední společný koncert. Roku 1990 Elton John nastoupil na léčení na kliniku do Chicaga. Příčinou byly drogy a alkohol. O 6 let dříve vydal Prince single Let's Go Crazy. Roku 1986 zaběhla Heike Drechsler z východního Německa 200 metrů za 21,71 a vytvořila tím světový rekord. 4 roky na to Saddam Hussein veřejně prohlašoval, že Amerika Irák nemůže nikdy zlomit. Tento den roku 1964 vydal Roy Orbison single Oh Pretty Woman, který inspiroval i pozdější filmový hit s Richardem Gerem a Julie Roberts v hlavních rolích. Roku 1970 poslali do hitparád svůj hit Lola The Kinks. Tento den roku 1995 zahynuli při natáčení Meatloafova videoklipu I'd Lie For You při havárii vrtulníku pilot a kameraman. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
0: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio.

0: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
4: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
5: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Lo.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme 1:50.
1: Relax Radio.
0: V noci nám pěkně sprchlo, teď přes den už se ale srážek obávat nemusíme, bude polojasno až jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, takže zase docela teplý letní den. Ostatně teplo má být i v následujícím týdnu, i když sem tam přijde nějaká ta přehánka, tak ale léta jsme se pořád ještě nezbavili. A to přitom příští týden už začne měsíc září. Co jsem si pro vás připravil, tak například chlapíka, kterého o sluch připravili cikády. Jak je to možné? Tak to si povíme mezi 10. a 11. tady v Relaxu. Vy doufám, jste o sluch nepřišli, takže si budete moct vychutnat třeba Erasure. Ano, tohle to jsou Erasure, Lay All Your Love On Me, nicméně tahle ten song asi znáte také v podání skupiny ABBA, no a myslím, že ho velmi proslavila právě skupina ABBA díky muzikálu, který o ní vznikl a před pár lety byl jednak v kinech a zároveň také jakožto živé vystoupení se hrál třeba i v pražské O2 Areně. Takže tady Erasure tady budou. Je sobota 29. srpna.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

To byla trocha španělštiny ve vysílání sobotního dopoledního relaxu, konkrétně dva portoričtí umělci, jeden se jmenuje Pedro Capo a druhý si říká Faruko. Samozřejmě Faruko není jeho jméno, to jako asi dokážeme pochopit. Je to ve skutečnosti člověk, který to používá jenom jako svůj umělecký pseudonym. Tahle ta písnička se jmenuje Calma, tedy studená, pokud to dobře překládám. Kdysi jsem chodil na španělštinu, ale už je to hodně dávno a učil jsem se ji pouze jeden rok. No a je to song z roku 2018. Takže až z Puerto Rica jsme si tady hráli song ve vysílání relaxu. Je sobota 29. srpna.

Velína dneska slaví svůj svátek, teď máme 11 hodin po 10. hodině a já vám přeji krásnou sobotu. Za chvíli se podíváme na jednoho Číňana, kterému poškodili sluch cikády.

Tak tohleto byly Erasure a jejich Lay All Your Love On Me, známá to písnička, která původně, ale samozřejmě běžela v celém světě v podání skupiny ABBA. No a potom se hodně rozšířila také díky muzikálu Mamma Mia, který byl inspirován právě hity švédské čtveřice ABBA. V Číně ohluchl jeden chlapec kvůli cikádám. Nevím, jestli jste někdy taky už ty cikády považovali za trochu obtížné. Já se přiznám, že jsem letos jel na výlet na skútru do Itálie, přejel jsem přes Alpy, všechno to bylo krásné, najednou jsem sjel dolů do nížin a říkám si, tyjo, co to je za kravál tady, a tam všude prostě řvaly ty cikády. A jako nepřišlo mě to úplně romantický, jako chápu prostě zvuk přírody, ale chvilkama jsem si říkal, jestli toho není moc. No a teď se stala taková záležitost, a to sice, že jeden chlapík v Číně, jmenoval se příjmením Yang, si řekl, že už má dost ruchu města, vyrazil do přírody, tam tábořil, jenomže najednou zjistil, že špatně slyší a celkově, že mu jako je tak nějak špatně, tak šel do nemocnice, no a lékař na tamnějším jaksi oddělení ORL mu řekl, že to opravdu má z těch cikád. Naštěstí ta jaksi porucha nebyla nevratná, stačilo, aby se na pár dní odebral někam, kde bude opravdu ticho, a jeho sluch se zase vrátil. Nicméně těchto případů registrují lékaři mnohem víc. Lidé, kteří vyjedou někam do přírody, kde hlučí ty cikády, dávají třeba i 85 decibelů, když je jich prostě víc pohromadě, tak mají problémy se sluchem. A dokonce je zaznamenán případ muže, který pracoval v lese, prořezával stromky v těch hájích, kde se cikády objevují. No a ten bohužel utrpěl, dokonce, jak to vlastně poslouchal každý den, ten řev, trvalé poškození sluchu, takže teďka neslyší například vyšší ženské hlasy. Takže dobrý, jestli má doma nějakou hysterku, tak neslyší, jak mu nadává, a zároveň neslyší hluboké tóny. Tak bacha na to, cikády vás můžou pěkně potrápit a dokonce vás připravit o sluch.

našich party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká beach party na letním koupališti Slaný. 3 DJs

0: www.vshslaný.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Pojďme se podívat na velmi bohatou nabídku, kterou tady pro vás mám. Koncert slovenské skupiny Team Revival je připraven na dnešní večer od 6 hodin v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka. Talichovo Berounsko připravuje na úterý 1. září open air koncert Pocta Jaroslavu Ješkovi. V berounském amfiteátru v kempu na Hráze vystoupí vokální skupina Skety, také jazzový zpěvák Jan Smigmátor a berounský soubor Taduba. Koncert začíná v úterý 1. září v 7 hodin večer. A pak tu mám ještě pozvánku na koncert skupiny Camelot, to je na čtvrtek 3. září od 7 večer v zahradě Kladenského zámku. Tento koncert se uskuteční jako náhrada za původně plánovanou část vystoupení v rámci country večera, která se musela zrušit kvůli nepříznivému počasí. Vstupenky zakoupené online na původní country večer zůstávají v platnosti, jinak pokud tu vstupenku nemáte a přesto byste chtěli ve čtvrtek večer od 7 přijít na zahradu Kladenského zámku na koncert skupiny Camelot, tak je možné si lístky koupit, a to jednoduše na webu www.městokladno.cz.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak se pojďme podívat, kde jsou teď komplikace. Jedno tady vidím na Královéhradecké dálnici D11, konkrétně mezi kilometry 22 a 27 směrem na Hradec. Tam se totiž stala dopravní nehoda, takže se tam popojíždí v koloně. Tak opatrně, trochu pomaleji to jede tradičně už v Cholupickém tunelu, a to ve směru od letiště k brněnské D0. Celkově Pražský okruh má na několika místech taková menší zdržení, není to vyloženě žádná tragédie, ale dávejte si tam pozor. No a k tomu tady ještě vidím něco na D6 u Velké Dobré, tak i tady budete trochu zpomalovat. V průměru pojedete asi 90, a to v obou směrech. Tak buďte opatrní, já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a ať se v pořádku také vrátíte domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tohle byly Bad Boys Blue, Lover on the Line. Když někdo miluje svoji práci, tak ji dělá nehledě na to, jestli je zrovna ve službě nebo mimo službu. A může třeba přitom nosit uniformu, případně jezdit v autě trochu modré barvy. Teď narážím na strážníky městské policie. Trojice strážníků jela po Mělnice. Byli to tři kluci, kteří ve skutečnosti pracují každý někde jinde, dva u městské policie v Kralupech, no teda to jsem se přeřekl, v Kralupech nad Vltavou a jeden potom v Odolence. Tihleti tři kluci byli mimo službu, projížděli Mělníkem v autě a najednou si všimli takového divného týpka. Také vystoupili, šli se ho zeptat, kdo je, co je a tak dále. On začal před nimi utíkat, oni ho dostihli, zadrželi, no a zjistilo se, že to je člověk, který už měl v červnu nastoupit do vězení, protože právě v oblasti kolem Mělníka, Odolenky a také Kralup se dopouštěl nějaké majetkové trestné činnosti. No, panečku, tomu se říká oddanost služby. Jo, kluci mohli v klidu prostě jet, neřešit, říci, hele, máme volno, jsme mimo službu, nechme to bejt, ale oni se prostě rozhodli, že zasáhnou, že budou v uvozovkách riskovat, že třeba se dostanou do nějaký potyčky a to jenom proto, že prostě kluci se snaží, aby opravdu fungovala spravedlnost. Jo, tak to mně přijde docela dobrý a byť musím říct, že městská policie nepatří úplně k organizacím, který bych vyloženě miloval, tak v tomhle případě musím říct, kluci, palec nahoru.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: nedáte spropitné, tak zaplatíte vyšší cenu. To je logika, se kterou teďka vyrukoval jeden americký řetězec. Konkrétně na to upozornili dva manželé na sociálních sítích, kteří chtěli letět do Londýna, byli na letišti v Salt Lake City, čekali na let, ten měl zpoždění, a tak si řekli, že si tam dají milkshake. Zašli do jednoho fast foodového řetězce, tam si objednali ten shake, no a na tom vlastně monitoru, kde si ťukáte, co chcete, znáte to asi, pokud chodíte do nějakých fast foodů, kde se objednává už přes dotykové displeje, tak byla ta otázka, jestli chcete nechat spropitné. Ve chvíli, kdy žena cvakla, že žádné spropitné nechce dávat, proč by ho taky dávala, když je to vlastně samoobslužná restaurace, což je věc, která mimo jiné spoustu lidí docela dost štve, že vlastně jsou v samoobsluze, že tam není žádná služba, kromě toho, že teda dostanete nějaké to jídlo nebo pití, ale nikdo vám to nepřinese, musíte si proto dojít, musíte si to tam naťukat, tu objednávku a tak dále a tak dále, tak prostě nechápala, proč by měla dát nějaké spropitné. Najednou se objevilo, pozor, cena zboží se změnila, byla updateována, no a nakonec vlastně zaplatila mnohem víc, což se jí teda vůbec nelíbilo. Ten řetězec tvrdí, že to byla nějaká technická chyba, že takhle to vůbec nedělají. No, já nevím, myslím si, že jak si čím dál tím více firem, řetězců a těch korporátů se snaží nás, obyčejné chudé lidi, tak říkajíc, odrbat a prostě z nás ty prachy dostat za každou cenu a vnutit nám něco, co nechceme, případně nám nabízet slevy, za které stejně zaplatíme. No, nevím, kam ten svět spěje.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Přesný čas, máme minutu po 11. hodině.
1: Relax Radio.
0: Dneska bude zase teplo, v noci sice pršelo, ale dneska už se srážek bát nemusíme. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, přičemž bude polojasno až oblačno. Podobné teploty, jenom o něco trochu vyšší, to sice 26 stupňů, takže o stupínek vyšší, budou zítra, to bude taky svítit sluníčko. V pondělí bude stejně teplo jako dneska, ale sem tam k tomu sprchne. No a v dalších dnech potom pořád teplo. Takže léto tady stále s námi zůstává, a to i přesto, že prázdniny končí, tak teplo bude bohužel pořád dál. Co jsem si pro vás připravil na tu následující hodinu? Dovedete si představit, že by fotbalová sezóna začínala bohoslužbou? No já si to taky moc představit nedovedu, nicméně se to tak děje třeba v Německu, v západním Německu, ano, ne v Polsku, které je takové jaksi hodně, řekněme, nábožensky založené. Tak na jednu takovouhle bohoslužbu vás už za chvíli vezmu. No a k tomu také třeba boží muzika. Eva Farná a Na ostří nože už za chvíli tady na Relaxu. Je sobota 29. srpna, vy posloucháte Radio Relax a svátek dneska slaví všechny Evelíny.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Sklo, top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak tohle to byla novinka od Meduzy, to jsou Italové a Khaleda, americký zpěvák, a jmenovala se Víkend. Hráli jsme si 8 minut po 11. hodině tady u nás na Relaxu. Umělá inteligence mi o téhleté písničce napsala, že kombinuje uvolněný sluncem zalitý deep house s Khalidovým nezaměnitelným procítěným hlasem. Textově skladba pojednává o naléhavosti lásky, kompromisech a budování nového vztahu, kde touha po přítomnosti milované osoby překonává i samotné těšení se na víkend. No, to zní vcelku vlastně logicky, protože ve chvíli, kdy prostě a jednoduše někoho milujete, po někom strašně toužíte, jste do něj bláznivě zamilovaný, tak s ním chcete být v pondělí, ve středu, v pátek a je vám úplně jedno, že chodíte k tomu do práce. Důležitý je, že z práce přijdete a můžete být zase spolu. Rozhodně lepší, než potom trávit víkend třeba někde sám, že jo. Ale to se týká jenom těch, kteří jsou zamilovaní, případně milovaní. My ostatní prostě jednoduše si radši říkáme, že ten víkend bude docela fajn. Případně nejenom, že bude víkend fajn, ale že bude vlastně fajn i v týdnu, že to vlastně fajn nebude, že to vlastně všechno je úplně, jak bych to řekl, prostě tak nějak v pohodě, že jo? Jo, všechno je v pohodě, že jo?
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Já se přiznám, že nejsem žádný vášnivý fotbalový fanoušek, takže fotbal, hokej a podobné věci jdou jako dost mimo mě. A když jsme tady třeba během toho světového mistrovství jako hlásili ty výsledky, tak já jsem to bral OK, prostě to tady jako řeknu, ale bylo mi to vlastně úplně jedno. Fakt mi to bylo jedno, jestli Češi někam postoupili, prohráli. Mně tohle to vůbec jako nic neříká. Možná je vás taky docela dost těch, kterým je to úplně jedno, jak kdo hraje. No ale pro někoho je to doslova náboženství. Já jsem teďka našel takovou zajímavou věc v Německu, tam se hraje ta Bundesliga, že jo? A právě teď v 11 hodin to začalo, tak se v domu v Kolíně nad Rýnem, jo, takový ten historický prostě ohromný dom v Kolíně nad Rýnem na západě Německa, tak ten se proměnil v místo, kde právě v těchto chvílích sedí spousta lidí v dresech týmu FC Köln a mají tam bohoslužbu. Mají tam bohoslužbu, kde se modlí za to, aby letošní sezóna byla dobrá. Dokonce to vysílají živě, tu bohoslužbu. Já jsem si to na chviličku pustil a teď tam prostě jako je ten farář nebo nějaký kazatel a teď tam vypráví, že se ale může stát, že možná i přes tu boží pomoc nakonec prostě jako nevyhrajou nebo třeba dokonce skončí špatně v téhletý sezóně, ale přesto tam prostě faráři jako vyprávějí něco o tom fotbale, o Bohu, k tomu tam hrajou na varhany a je tam prostě bohoslužba. A ty lidi, který za pár hodin možná budou úplně ožralí vyvádět někde na stadionu, tak teďka sedějí jako ti největší katolíci v tom domu a jsou účastní právě téhleté bohoslužby. Jinak teda je to začátek sezóny, takže teďka v 11 hodin v tom kolínském domu začala ta bohoslužba, no a po bohoslužbě můžou rovnou pádit na stadion fanoušci, protože dneska se hraje první zápas německé Bundesligy a Kolín nad Rýnem nastoupí doma proti Hoffenheimu a to o 15:30 odpoledne. No, já si říkám, proč ne, když to někoho baví chodit na fotbal, když někoho baví chodit do kostela, fajn, a když někoho baví chodit na fotbal a do kostela, jo, super záležitost. Ale je to teda, musím říct, velmi zajímavá záležitost, jak prostě všichni v těch dresech fanouškovských sedí v tom kostele. To je neskutečný a velmi zajímavý pohled. Alespoň, že tam nejsou žádní raudís a že v tom kostele nedělají bordel. Relax Radio.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly a nebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.

byla polsko-česká zpěvačka Eva Farna, která zpívala song Na ostří nože. No a my si teďka dáme Un Momento, čili rumunskou zpěvačku, která se jmenuje Ina. Ina, hezké to jméno. Mimo jiné, Ina je také třeba síť benzínek ve Slovensku, co jsem si všiml, a potom ještě jedna řeka na severu Polska. Každopádně tohleto bude rumunská zpěvačka Ina a její song, naspívaný ale nikoliv v rumunštině, nýbrž ve španělštině, který se jmenuje Un Momento.

0: Já jsem si pročítal takový server, kde se píše o novinkách ze světa rádií, co se prostě všechno děje v různých světových rádiích. A třeba jedno německé rádio vymyslelo takovou věc, aby se jako trochu víc zpropagovalo mezi posluchači a nalákalo třeba i nové posluchače, která se jmenuje prostě Hospoda. A udělali to, že celý týden vysílali přímo z jedné hospody. Takže lidé mohli přijít, viděli tam toho moderátora, jak sedí v té hospodě s mikrofonem, s technikou, vysílá tam během písniček, měli třeba možnost si s nima popovídat. No já si říkám, zajímavá věc, zajímavá záležitost, na druhou stranu úplně si to nedovedu představit, jak by to jako mohlo fungovat, že bych tady seděl a teď bych musel před každým vstupem na všechny prosím vás, teď ticho, jo, u těch stolečků, já tady budu něco povídat do rádia, nebo jestli to jako vysílají s tím hlukem. Na druhou stranu, když by ten moderátor měl jako otevřený účet a co by vypil a snědl během toho vysílání, by nemusel platit, no, já myslím, že budu mít návrh na nějaké zlepšení tady v rádiu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. I'm not afraid. Yeah.
3: It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: 11:50, za 10 minut tady bude už pravé poledne, vy jste stále ve společnosti Relaxu. Já doufám, že pokud někam míříte na oběd, tak nedopadnete podobně jako jedna návštěvnice v italském letovisku Riccione, která si zašla do restaurace se svojí maminkou a tetou. No a asi byly moc vybíravé holky, tak číšník napsal k té objednávce pro kuchyni takový vzkaz pro toho kuchaře, a to sice, ať vajíčka připálí a do jídla naplive. Jenomže, co se nestalo, ta zpráva jaksi doputovala až na účtenku, takže když potom platili celou tu útratu, no tak si na účtence kromě ceny a kolik z toho bylo DPHčko a já nevím, co všechno přečetli, že má kuchař naplivat do jídla. To asi jako úplně člověka nepotěší, že no, bohužel stalo se. Na druhou stranu já si vždycky říkám, když občas vidím v některých restauracích, jak se chová ten personál, a to vlastně nevíte, v jakém rozpoložení je ten kuchař, kolikrát už jsem asi měl něco, kam mě někdo naplival. A neříkejte mi, že se to neděje. Že to prostě někdo nedělá. No jo, no, ale očividně prostě jednoduše s tím musíme žít, anebo bychom si museli říct, nebudem chodit do restaurací. No jo, ale pak vás napadne, a kolik třeba pekařů naplive do toho těsta? Nebo jim tam ukápne, že jo, když prostě smrkají, mají rýmu, tak jim to tam prostě ukápne do díže a vy si pak koupíte chleba s nějakým smrkánkem, no, to vlastně byste nakonec v podstatě nemohli jíst vůbec nic, co si koupíte, maximálně to, co si sami vypěstujete na svý zahrádce a odchováte. A komu by se do toho chtělo?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Máme pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty zítra budou ještě o něco vyšší než dneska, a to sice 25 až 28 stupňů Celsia, přičemž bude polojasno až oblačno. No a s vysokými teplotami musíme počítat i v následujícím týdnu. V pondělí by sice mohlo trochu sprchnout, ale pořád nás čeká v celku letní počasí. Co si budeme povídat a hrát v té následující hodině, tak třeba to, jak najdete batoh po 63 letech. Takový stručný návod vám poskytnu mezi 12. a 13. A k tomu se nadechneme. Voxel a nádech. Tak to je hudební nabídka pro další hodinu. Teď nabízím Giant Rooks.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohleto byly Cobra Starship and Icona Pop, to znamená Američani a zároveň také Švédky. Icona Pop, to je švédské duo, které jsme si hráli 8 minut po 12. hodině tady na Relaxu, a jejich Never Been in Love. Ano, kdo nikdy nebyl zamilovaný, tak asi nezažil spoustu hezkých věcí, ale zároveň taky toho trápení, že jo? Co si budeme namlouvat, prostě s tou láskou je taky docela trápení. Dneska máme 29. srpna, svátek slaví Evelína. To mě mimochodem připomíná, že jsem se kdysi zamiloval do jedné Evelíny. No, ona by možná bývala chtěla, jenomže já jsem tak stydlivý hoch, takže si dotyčná nakonec řekla, že asi nemám zájem. Takže pánové, pokud jste příliš stydliví, jo, ať nedopadnete jako já, jo, že když dotyčná má trochu zájem a vy si pořád říkáte, no já nevím, no já nevím, tak samozřejmě po nějaký době to prostě skončí, jo, a zbalí vám ji někdo jiný. Takže schválně, pokud po nějaký toužíte, zkuste jí třeba teďka napsat nebo zavolat, že jí chcete vidět, že s ní chcete jít na procházku, že jí chcete vzít na pivo, na víno, na kafe, na cokoliv. No a uvidíte. Třeba to nedopadne, ale třeba jo, no a za nějaký čas budete prostě si užívat naprosto skvělý vztah. A nebo si budete užívat vztah s nějakou jinou. Ale díky tomu, že se odhodláte teďka tu jednu pozvat na rande, tak zjistíte, že to zas tak složitý není, a potom budete zvát holky na rande jednu za druhou. A potom z vás bude děvkař. A to taky není špatný. No, není. Není. Myslím si, že takový lidi se taky nemají špatně.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dneska máme 29. srpna, to je den, kdy například v roce 708 začali v Japonsku poprvé razit měděné mince. Zároveň také třeba na Slovensku začalo slovenské národní povstání, to bylo v roce 1944. No a ku příkladu byly také schváleny stanovy spolku k založení a vydržování židovského muzea v Praze. To bylo pro změnu před kolika 120 lety v roce 1906. A co dalšího přinesl v minulosti 29. srpen?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 29. srpna.
3: Tento den roku 1915 se narodila švédská herečka Ingrid Bergman. Zemřela o 67 let později, právě v den svých narozenin. V roce 1923 přišel na svět režisér Richard Attenborough. Roku 1982 dostal Oscara za film Gandhi. O rok později se narodila Queen of the Blues, jak byla pro svůj silný hlas přezdívána Dina Washington. Made me leave my happy home. 29.8.1526 zemřel český král Ludvík Jagellonský. V roce 1904 začínaly tento den v americkém St. Louis třetí olympijské hry. Roku 1949 Sovětský svaz testoval atomovou bombu. Na den přesně o 4 roky později i vodíkovou. Tento den svoje narozeniny už od roku 1958 slaví král, tedy bývalý americký zpěvák Michael Jackson. 29. srpnový den 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Roku 1966 odehráli Beatles v San Francisku svůj poslední společný koncert. Roku 1990 Elton John nastoupil na léčení na kliniku do Chicaga. Příčinou byly drogy a alkohol. O 6 let dříve vydal Prince single Let's Go Crazy. Roku 1986 zaběhla Heike Drechsler z východního Německa 200 metrů za 21,71 a vytvořila tím světový rekord. 4 roky na to Saddam Hussein veřejně prohlašoval, že Amerika Irák nemůže nikdy zlomit. Tento den roku 1964 vydal Roy Orbison single Oh Pretty Woman, který inspiroval i pozdější filmový hit s Richardem Gerem a Julie Roberts v hlavních rolích. Roku 1970 poslali do hitparád svůj hit Lola The Kinks. Tento den roku 1995 zahynuli při natáčení Meatloafova videoklipu I'd Lie For You při havárii vrtulníku pilot a kameraman. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,0

0: centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
0: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: na vshslaný.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 12 hodin 28 minut, to znamená za chviličku už bude 12:30 odpoledne a vy stále posloucháte Radio Relax. Horolezec po 63 letech našel svůj batoh. A jak se to stalo, vydal ho rakouský ledovec. Prostě jednoduše mladý horolezec před mnoha lety se někde producíroval po horách, po Alpách. Batoh ztratil, ten mezi tím zapadl sněhem. No a teďka, když jeden z těch ledovců trochu odtál, tak najednou vydal ten jeho batoh. Co je zajímavé, tak tam byly i doklady, no a díky tomu se vlastně podařilo najít, komu ten starý batoh patřil. Takže dotyčný se s tím svým batůškem setkal po 63 letech. Tak říkám si, co jsem kdysi ztratil, nevím, možná jsem něco ztratil někdy, a dovedete si představit, že to najednou po více než 60 letech najdete. Jako může to být úsměvné, na druhou stranu si říkám, jestli to třeba nevyvolá v tom člověku nějaké vzpomínky, které už by raději neměl. No, to jsou otázky, že? Ale nechme toho filozofování a dejme si třeba Avril Lavigne.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Já jsem teďka našel takový zajímavý článek o tom, že manželství znamená v podstatě žádný sex. Připomněl jsem si to i v souvislosti s tím, že nedávno na mě někde na Facebooku vyskočilo takové rádoby vtipné video, kde muž říká ženě, víš, jak poznáš muže, který musí dost často, prostě hledat to uspokojení bez ženy, že tedy jaksi prostě musí všechno si zařídit vlastnoručně, a ta žena říká, nevím, no velmi jednoduché, duše, má na ruce prstýnek. A já myslím, že to opravdu platí, protože v manželství dost často, bohužel, už prostě manželka, že jo, odpálkuje muže, když něco chce. Ono to funguje nejen v manželství, ale i prostě v nějakých dlouhodobých vztazích, kdy prostě ten muž se snaží, jo, dělá všechno, co může, no a když teda dá najevo, že by jako něco mohlo být, tak ho žena odpálkuje s tím, že je unavená, že ráno brzo stává, že teď ne, že by se mohly vzbudit děti a že něco. No a takhle prostě, když ho párkrát odpálkuje, tak dotyčný prostě buď to teda musí jaksi si to všechno zařídit nějak sám, anebo si najde milenku. A to je potom oheň na střeše. Ale já nechci být zlej, ale dámy, myslíte si, že třeba jako prostě ta milenka není občas jenom reakce na to odmítání? Na druhou stranu, některým ženským to vyhovuje, chlap si užije s milenkou a doma neotravuje. No a ta ženská stejně možná chodí k sousedovi, že jo?

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: V Číně měli takový jeden nepříjemný zážitek s poškozenými elektromobily u nabíječek. Já myslím, že něco podobného se brzy může stát i u nás v Česku nebo třeba kdekoliv v Evropě. Borec se přijal k nabíječce, chtěl nabít svoje elektroauto. No, jenomže jak víme, nabíjení elektroauta to je záležitost na dlouhé minuty, není to tak rychle, jako když prostě že přijedete k benzínce za minutku nebo za dvě, tam máte plnou nádrž benzínu či nafty. Na toho chlapa to prostě tak naštvalo, že tam není volné místo a asi už neměl baterku na to, aby dojel k nějakému dalšímu místu, kde se dá dobíjet, tak prostě začal do těch aut tam mlátit a různě ničit, případně svým autem najížděl do těch zaparkovaných nabíjecích nebo aut, které byly připojené k té nabíječce. To je hodně nepříjemný, hodně špatný a takhle by se člověk logicky chovat neměl, ale na druhou stranu já jsem s elektromobilem párkrát jel a musím vám říct, já vím, elektromobilita má spoustu svých zastánců, jsou lidi, kteří fanaticky obhajujou, ale já jsem s tím vždycky měl jenom problémy, jo, jenom problémy a vlastně se tomu člověku nedivím, že jako neudržel nervy na úzdě, protože jízda s elektromobilem, no, je to jenom pro otrlé.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme 1 hodinu odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Zítra, pozítří a vlastně ta, dá se říct, že celý příští týden bude prostě a jednoduše teplo. V noci ty teploty naštěstí budou už o něco nižší než v těch horkých letních dnech, budou klesat na nějakých 17 až 14 stupňů Celsia. Zítra počítejte s tím, že bude 25 až 28 stupňů Celsia, bude polojasno až oblačno. No a teplo nás čeká i v pondělí a v dalších dnech, přičemž v pondělí by mohlo trochu sprchnout. Válka, ač je to hnus, tak je prostě skvělý biznis, někteří na tom dobře vydělávají a můžou se tak vyhoupnout samozřejmě do čela žebříčku nejbohatších lidí. Jak jsme na tom v Čechách s nejbohatšími lidmi, tak to si prozradíme mezi 13. a 14. Thunder, Imagine Dragons, tak to už je pro změnu hudební nabídka pro tu následující hodinu relaxu. Teď si dáme ale Lost Frequencies.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: minulém roce. Je to anglicko-irská chlapecká skupina a ona vlastně vznikla na motivy seriálu The Next Act od Simona Cowella na Netflixu. Takže se jedná vlastně o takový produkt, řekněme vedlejší produkt, který vznikl jakožto součást nějakého pořadu, který se natáčel pro Netflix. Jo, zajímavá to záležitost, každopádně jejich novinka, kterou jste měli možnost slyšet právě teď, se jmenovala tedy Us Against the World. Máme 8 minut po 13. hodině, je sobota 29. srpna, Evelína dneska slaví svůj svátek a za chvíli se podíváme na to, kdo je aktuálně nejbohatším Čechem.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

13 hodin 18 minut, pojďme se podívat na to, kdo je nejbohatším Čechem. Bohužel je to velmi smutné, ale válka, to je naprosto skvělý biznis. Platilo to ve spoustě válek předchozích, no a platí to samozřejmě i dneska v době konfliktu na Ukrajině. Nejbohatším Čechem podle časopisu Euro je stejně jako loni i letos majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad. Celkem má skoro 500 milionů korun, takže ten je opravdu velmi bohatý, válka mu prostě vydělává. Mezi skokany v tom žebříčku nejbohatších Čechů v současné době patří například i majitel zbrojařské skupiny STV Group Martin Drda s manželkou Ludmilou Drdovou. Těm vzrostl jejich majetek téměř dvojnásobně na skoro 60 miliard korun. No a dalším člověkem, který si docela polepšil, tak je spolumajitel právě té Strnadovy skupiny CSG, jistý Petr Kratochvíl. Takže válka vydělává, logicky, tak asi se nemůžeme divit tomu, že jsou tací, kteří chtějí, aby válka trvala co nejdéle, ale protože budou neustále bohatnout. Jednička je tady Strnad, na druhém místě Daniel Křetinský, ten vlastní energetický a průmyslový holding a v současné době má majetek zhruba 430 miliard korun. Třetím potom je, a teď jsem to tady ztratil v té tabulce, třetí je Renata Kellnerová, jasně, s rodinou, na čtvrtém Karel Komárek, potom třeba Patrik Tkáč, pátý, šestý Pavel Tykač a další a další. No a pokud si říkáte, kde je Andrej Babiš, jestli se vůbec probojoval do tohoto prestižního žebříku, tak ano, rodina Andreje Babiše je v současné době na 8. místě mezi nejbohatšími Čechy.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Všechno, co potřebujete.

0: Koncert slovenské skupiny Team Revival je připraven na dnešní 6. hodinu večer v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka. Talichovo Berounsko připravuje na úterý 1. září open air koncert Pocta Jaroslavu Ješkovi v berounském amfiteátru na kempu na Hrázi. Vystoupí tam vokální skupina Skety, jazzový zpěvák Jan Smigmátor a berounský soubor Tadúba. Koncert začíná v úterý v 7 večer. Koncert skupiny Camelot, to je pro změnu pozvánka už na čtvrtek 3. září od 7 večer do zahrady Kladenského zámku. Jedná se o náhradu za původně plánovanou část vystoupení v rámci country večera, která se ale neodehrála kvůli nepříznivému počasí. Vstupenky zakoupené online na původní country večer zůstávají v plné platnosti, jinak pokud byste se chtěli k této akci přidat, tak můžete, a to přes stránku www.městokladno.cz, kde koupíte vstupenky na čtvrteční vystoupení skupiny Camelot v zahradě Kladenského zámku.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli je provoz docela klidný, ostatně máme sobotu odpoledne. Na druhou stranu pozor, je tady poslední prázdninový víkend a to je víkend, kdy vyráží na naše silnice mnohem víc policistů než kdy jindy. Pravda, ještě o Velikonocích jich jezdí docela dost, takže dávejte si bacha, pokud náhodou se teďka pohybujete po silnicích, ať vás náhodou někde nelapí nějaká policejní hlídka, která se bude snažit prostě rychle nazbírat co nejvíc. Pokud jinak v tuto chvíli vidím menší zdržení, ale to jenom na pár vteřin na kraji Cholupického tunelu ve směru od letiště, kde jedničce, jinak je provoz v celku plynulý, a to jak na Pražském okruhu, tak také na řadě dalších dálnic. Tak jezděte opatrně, ať se vám nic nestane, ať nezaplatíte pokuty, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Jak dostat tatínka do polepšovny, tak takovou scénu z tohoto filmu, nebo podobnou jako tomu v tom filmu, se vyzkoušeli dneska v noci hasiči na východě Čech, konkrétně v Adržpašsko-Teplických Skalách, protože skupinka horolezců, konkrétně šlo o 3 ženy a 2 muži, si včera odpoledne vyrazili, že si tak jako pěkně zalezou na skalách. Konkrétně vyrazili na skalní útvar, který se jmenuje Milenci. Nevím, jestli tady ta pětice těchto horolezců byla nějak propojená mileneckými vztahy. Každopádně prostě a jednoduše jim došly síly. Navíc k večeru se ochladilo, přišel déšť, začalo se stmívat, no dost jaksi špatné podmínky na to, aby se vrátili, takže nakonec si museli zavolat pomoc, no a také dneska v noci museli zachraňovat hasiči. Nakonec všechno dobře dopadlo, celý ten zásah trval asi 2,5 hodiny a skončil kolem 5 ráno. Nicméně, pokud náhodou lezete někam do hor, tak víte, jak se to zpívá v té písničce, že jo, jo? Padnete do písku, nestratíte, teda neuvidíte svou rodnou výsku, jo? Takže opravdu velmi opatrně a je potřeba hlavně si to naplánovat i s ohledem třeba na předpověď počasí. A propo, předpověď počasí pro vás budu mít zhruba za 1/4 hodinky, tedy ve 2 hodiny.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Botswaně pronásledoval hroch člun s turisty, taková nepříjemná záležitost. Naštěstí to nakonec dobře dopadlo, nicméně oni se projížděli tak hezky jako po říčce, dokonce ten průvodce trochu zvolnil ten motor, ubral otáčky, aby náhodou milého hrocha nevyplašili, aby si ho turisté mohli v klidu prohlédnout zblízka, případně nafotit, natočit. No, jenomže hroch se najednou rozeběhl, začal skákat, vlastně odrážet se ode dna a mířil na ten jejich člun. Naštěstí se nakonec podařilo mu ujet, ale i když má někdo pocit, že hroši jsou takový nemotorní, tak to není pravda. Oni dokážou běhat docela dost rychle a dost rychle se pohybovat i ve vodě. Takže bacha na to, když náhodou potkáte hrocha. Jo? Samozřejmě pokud ho potkáte tady u nás na Kladně v kladenské zoo, tak tam vám ten hroch asi neublíží.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dvě hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia, polojasná až oblačno, ráno místy zvětšená oblačnost. Taková je předpověď na zítřek, tedy na neděli 30. srpna, přičemž pozítří budou teploty také docela dost vysoké, přes 20 stupňů Celsia, ale trochu nám k tomu sprchne. V dalších dnech už bez deště a teploty stále budou se pohybovat mezi 20 a 30. Jaké by to bylo, kdybych tady asi usnul během vysílání? No, stát by se to teoreticky mohlo samozřejmě, no asi by hrály písničky jedna za druhou, nebo by se na chviličku prostě vysílání zastavilo. Jedna moderátorka v televizi usnula. To je možná ještě horší než v rádiu. Kde se to stalo, proč se to stalo, tak to si povíme mezi 14. a 15. No a abych neusnul a abyste neusnuli i vy, tak si budeme hrát našlapanou muziku. Třeba Golden už za chvíli. No a teďka Kato a její Turn the Lights Off, tedy zhasněte světla.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: má. Když se řekne, že je něco virální, tak asi víme, co se tím rozumí. Prostě jednoduše je to záležitost, která se šíří po sociálních sítích a médii a strašně se líbí, takže všichni to sdílejí a posílají dál. Tenhle ten song, no, možná je trochu virální, možná ne. Každopádně jeho tvůrce James Hype pochází z oblasti v Anglii, která se jmenuje Wirral. Wirral je taková ostrovní záležitost, takový ostrůvek vlastně. Kousek od Liverpoolu. No a právě odtamtud pochází tento dnes 36-letý tvůrce, jehož produkci jsme měli možnost slyšet teď 7 minut po 2 hodině odpolední. Takže kdybyste chtěli někde vidět nějaký virál, stačí si udělat výlet do Anglie.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. srpna.
0: Tento den roku 1915 se narodila švédská herečka Ingrid Bergman. Zemřela o 67 let později, právě v den svých narozenin. V roce 1923 přišel na svět režisér Richard Attenborough. Roku 1982 dostal Oscara za film Gandhi. O rok později se narodila Queen of the Blues, jak byla pro svůj silný hlas přezdívána Dina Washington. Made me leave my happy home. 29.8.1526 zemřel český král Ludvík Jagellonský. V roce 1904 začínaly tento den v americkém St. Louis třetí olympijské hry. Roku 1949 Sovětský svaz testoval atomovou bombu. Na den přesně o 4 roky později i vodíkovou. Tento den svoje narozeniny už od roku 1958 slaví král, tedy bývalý americký zpěvák Michael Jackson. 29. srpnový den 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Roku 1966 odehráli Beatles v San Francisku svůj poslední společný koncert. Roku 1990 Elton John nastoupil na léčení na kliniku do Chicaga. Příčinou byly drogy a alkohol. O 6 let dříve vydal Prince single Let's Go Crazy. Roku 1986 zaběhla Heike Drechsler z východního Německa 200 metrů za 21,71 a vytvořila tím světový rekord. 4 roky na to Saddam Hussein veřejně prohlašoval, že Amerika Irák nemůže nikdy zlomit. Tento den roku 1964 vydal Roy Orbison single Oh Pretty Woman, který inspiroval i pozdější filmový hit s Richardem Gerem a Julie Roberts v hlavních rolích. Roku 1970 poslali do hitparád svůj hit Lola The Kinks. Tento den roku 1995 zahynuli při natáčení Meatloafova videoklipu I'd Lie For You při havárii vrtulníku pilot a kameraman. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Čtvrtá hodina odpolední, vy jste na Relaxu. Hezké odpo.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Zítra bude převážně polojasno, ráno a večer místy musíme počítat s oblačnou oblohou. Dorazí taky přehánky a nejvyšší teploty, ty zítřejší, budou mezi 23 až 28. Jestli se náhodou budete pohybovat po jižní Moravě, tak tam bude až 30. Patrik s vámi, hezkou sobotu. Před námi jsou společné 3 hodiny, ve kterých si budeme mimo jiné hrát, a to třeba tohle. Ace of Base netřeba představovat, stihneme ale taky Miraj s Evou Drobnou, Eda Sheerana anebo třeba Avril Lavigne. Ať se vám hezky poslouchá, relax.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: nějakou památku. Někdo třeba magnet na lednici, někdo místní specialitu, mušle z pláže a někdo si třeba přivezl suvenír, u kterého si po návratu říká, proč jsem to vlastně kupoval. A na to bychom mohli postavit dnešní téma. Zajímá mě, co jste si z té letošní dovolené dovezli vy. A klidně se pochlubte i tím nejbizarnějším suvenýrem, který doma máte. Pište mi SMSky nebo zprávy WhatsApp na 606 736 736.
1: Víkendový relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.

tamhle. Miraj a Ema Drobná, výborné spojení v jejich songu Promiň. Pražskou městskou hromadnou dopravu čeká od konce prázdnin pořádná změna. Upravených bude víc než 20 linek. Přibudou nové zastávky a dokonce i dvě nová noční autobusová spojení. Třeba v Letňanech se změní trasa autobusu číslo 158 a vznikne tam nová zastávka Radnice Letňany. A zajímavá novinka čeká i noční cestující. Linky 918 a 962 budou jezdit každou hodinu a spojí třeba Slivenec s Hlubočepy, Ořechem z Buzany nebo Jinočany. Mění se také některé názvy zastávek, třeba zastávka U Blaženky se nově bude jmenovat Popelka. Takže jestli od září pojedete autobusem po hlavním městě a najednou zjistíte, že jede úplně jinudy, tak nepanikařte. Nezabloudil řidič, jen je po prázdninách všechno trošku jinak. Co je ale u nás ne jinak, ale stejné, je muzika. Já vybírám tu pro další minuty. Dorazí třeba Avril Lavigne, dáme si seriálový S Club 7, ale teď Eva Sheerana.

0: Naladěný máte relax, nám doznívá John Newman. A jestli jste náhodou teď za volanty, tak zpozorněte.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Ano, dálniční hlídka Rádia Relax střeží středočeské cesty dnem a nocí. A teď má dobré zprávy, protože na dálnicích ve středních Čechách je momentálně celkově klídek. Bez kolon zůstává i Pražský okruh v obou směrech. Ale na skok do Prahy tady počítejte s pomalým provozem na jižní spojce směrem na Černý most u Spořilova. Je tady omezení a nějakou tu minutku navíc tady naberete. Kratší kolony jsou pak taky v obou směrech na magistrále v centru. Je to kvůli omezení u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě. Zásadně byste se ale zdržet neměli. A co platí, kdybyste o čemkoliv věděli, hlaste nám to.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Seriálový S Club 7, i tak to vám umí hrát sobotní odpolední relax. Díky, že jste s námi a díky, že společně se mnou jste otevřeli téma suvenýrů z vaší letošní dovolené. Co jste si přivezli, čeho máte doma tunu, čeho třeba litujete a zkrátka, jak to u vás vypadá, jaký krámy z té dovolené domů vozíte. SMSky a zprávy WhatsApp. Letos jsem si z Chorvatska přivezla klasiku magnet na lednici, jenže jich máme doma už asi 30 a lednice podle toho začíná vypadat, píše Jana Skladna. Já jsem si z Itálie přivezl láhev olivového oleje, po cestě se ale stačila rozbít, takže suvenýr mám pořád, jen teď je v kufru a krásně vůní, píše Martin z Prahy. Z Řecka jsme si přivezli kamínky z pláže, děti jich nazbírali asi 2 kila, doplňuje Petra z Berouna. Co vy? Kamínky, olivový olej nebo snad něco bizarnějšího? Pište mi o tom 606 736 736. Víkendový relax.

0: Songy od Black Eyed Peas k nim rozhodně patří. 5 minut nám chybí do 5 hodiny odpolední. Jestli nás budete poslouchat ve středu, večer a podvečer, konkrétně mezi 18. a 19., tak uslyšíte v našem vysílání klasickou tradiční relaxádu. Do ní můžete zahlasovat i vy a určit pořadí všech písní v naší oficiální hitparádě. A jak to vypadá na bedně, 3., 2. a 1. místo? Pojďme se na to podívat.
1: Relaxádio. Největší hity pro tento týden. 3. místo. Lucas and Steve, All I Know.

0: Luisa Sonza a Billy William. My Oh My.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Krásnou sobotu máme lehce po 17. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: To dnešní už se příliš měnit nebude, teploty zůstanou nejčastěji kolem 24 stupňů, deštivých kapek bychom se dnes už dočkat neměli. Zítra bude převážně polojasno, ráno a večer místy oblačno, ale přeháňky zítra se objevit můžou. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě až 30. S vámi stále Patrik, rozjíždíme další společnou 60-minutovku. Budu tady s váma až do té 7. hodiny večerní a za tu dobu toho stihneme opravdu hodně. Vrátíme se k našemu suvenírovému tématu a budeme si i hrát. Tak sorry, že mám rád hory. Vyrazíme na hory společně s Opět a Radeček, dorazí taky Jenny, Olin Mars a nebo Jeleni.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Robert Grace nám dohrává tady u nás na relaxu 10 minut po 5. hodině. Prázdniny končí, škola už je za rohem a pro pražské prvňáčky bych tady měl jednu dobrou zprávu, tedy hlavně pro jejich rodiče. Praha letos znovu rozdá dětem balíčky se školními potřebami. Celkem jich bude 17 000 a zamíří do 223 základních škol. Uvnitř budou třeba pastelky, tušky, nůžky, lepidlo, guma nebo sáček na přezůvky. Tím to ale nekončí. Prvňáčci dostanou taky třeba vstupenky do pražského planetária nebo botanické zahrady, omalovánky od záchranářů, záložku od městské knihovny a nebo třeba reflexní příspěvek od pražských strážníků. Praha za balíčky letos zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, takže prvňáčci dostanou první školní výbavu ještě dřív, než stihnou napsat nebo respektive dostat první jedničku, a rodičům to zase ušetří pár cest do papírnictví. Takže dobré zprávy, těch konec konců není nikdy dost a nikdy dost není i dobré muziky. My v ní právě teď pokračujeme, vyrážíme na hory.
1: Relax Radio. Relax. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio. Tak

0: Anima, společně s ní Ellie Goulding. Posloucháte Relax, 17 hodin 23,5 minuty a celé dnešní odpoledne společně řešíme, jak vypadají vaše letošní suvenýry z dovolených. Já si z dovolené vozím vždycky místní koření. Letos jsem si přivezla tak pálivé, že ho používáme už jenom na plašení tchýně, píše Lucka ze Slaného. Patriku, můj suvenýr z Egypta je malá pyramida. Tomáš, Kladno. Další zprávy tady pro Jižním, píšete mi jak na WhatsApp, tak taky SMSky. My jsme si letos z Polska přivezli obrovského plyšového medvěda. Syn ho chtěl za každou cenu, teď zabírá půlku dětského pokoje a syn si s ním samozřejmě vůbec nehraje, píše Veronika. Co vy? Máte doma taky něco, co extrémně překáží, nebo třeba něco, co extrémně pálí, anebo nějakou totální kravinu, u který si říkáte, proč já vlastně musím vždycky něco přivést? Napište mi to. 606 736 736. Já vám k tomu budu hrát teď. Třeba Jeleny.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jste na relaxu 4 minuty po půl šesté. Si tady tak projíždím internet v pracovní době a narazil jsem na jednu asi nejodvážnější nabídku úklidových služeb, kterou můžete na českém internetu vidět. K věci, jedna česká maminka dvou dětí po 13 letech skončila v korporátu a rozjela svoji vlastní službu. Uklízí u lidí úplně bez oblečení. Inspirovala se podobným konceptem, který funguje v Británii už několik let a tvrdí, že o zákazníky tady u nás v Česku rozhodně nemá nouzi. Ale pozor, není to žádná erotická služba. Má to poměrně jasná pravidla. Je to bezkontaktní a jde skutečně o úklid. Dokonce se podle ní někteří zákazníci po chvíli sami slajknou a začnou jí pomáhat s vysavačem nebo prachovkou. Takže jestli jste doteď hledali motivaci, jak konečně uklidit byt, možná už víte, co vám doma chybělo. Jen nevím, jestli by po takové návštěvě byla čistší domácnost anebo vaše sebevědomí.

třeba i v práci nebo za volanty. A my jsme rádi, že vy jste s námi. Bez zbytečných slov budeme dál hudebně pokračovat. Slíbím vám Alvaro Solera, NF, taky Rogera Sancheze, ale právě teď Taylor Swift.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Odpoledne se nám změnilo na večer, je tady 18. hodina. Vy jste na relaxu.
1: Relax Radio.
0: Zítřejší teploty budou v rozmezí 23 až 28, na jižní Moravě až 30, k tomu převážně polojasno, ráno a večer přijdou mraky a taky může drobně zapršet. Počítejte s tím. A počítejte taky s tím, že až do 19. tady s vámi na relaxu bude Patrik. Budeme si dál hrát, budeme dál řešit naše téma vašich suvenýrů z dovolené a za chvíli se podíváme taky, jak to vypadá s důchodem. Jo, slyšíte dobře. Něco se tam děje, něco se tam dít bude a vypadá to, že někteří z nás se mají rozhodně na co těšit. Ale víc za chvilku. Teď ta slibovaná muzika, Robbie Williams, hudební výběr pro následující minuty, stejně tak dorazí Lauren a dáme si třeba v této hodině i Linkin Park. Buďte s námi.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

společně řešíme suvenýry z vašich dovolených. Dál mě zásobujete buď SMS-kami nebo taky zprávami na WhatsApp na 606-736-736. Tomáš mi napsal, dnes jsme byli v mineralogické burze v hornickém skanzenu Majrau, kde jsme si koupili z Madagaskaru amonit a dále krásné chalkopirit z Banské Štavnice. Příští rok všem doporučuju, jsou tam suvenýry z celého světa. No a takovéto zprávy, to je slušný jazykolam. Jdeme dál, z dovolené si vozím zásadní jídlo. Letos jsem si přivezla sýry, klobásu a marmeládu. Manžel říká, že to není suvenýr, ale já říkám, že magnet na lednici se taky nedá sníst, píše Alena z Mílníka. Ještě tady máme další zprávy. Můj nejlepší suvenýr je malý dřevěný člun z Chorvatska, jenže jsem ho koupil s tím, že bude hezký na poličce. Manželka ho viděla a zeptala se, a kam si to dáme, když už teď měsíc hledám nový byt. Aha, Roman z Kladna. Vy mi taky ještě můžete psát. Můžeme probrat, co vy jste si dovezli z vašich dovolených. Bylo to hezký, zbytečný, anebo třeba bizarní. Ovšem.

No, jsou bohužel u konce. Možná pro některé bohu dík, ale zkrátka musíme se s ním smířit, za chvíli začne opět ten kolotoč. Ale takové ty životní prázdniny, na které se možná, no možná, teoreticky dostane, je, no abych se do toho úplně nezamotal, zkrátka téma důchodu se začíná opět objevovat ve světě internetu častějc a častějc. Proč tomu tak je? Protože posun důchodového věku by měl být zase o kus dál. A podle současných pravidel by dnešní třicátníci měli jít do zasloužených dlouhých prázdnin až v 67 letech. Odbory nicméně požadují opět návrat na hranici 65 let, ale jak to celé dopadne, je celé ve hvězdách. Takže jestli jste si říkali, že v 65 konečně zahodíte budík a budete mít klid, tak si možná ten budík ještě chvilku nechte, protože u některých dnešních třicátníků může být důchod zase o kus dál. No nic, nebudeme až takhle do budoucna přemýšlet, budeme si užívat to, co je teď. A co je teď, je sobota 29. srpen, prázdniny pořád ještě jsou a před námi je další výborná muzika. Michael Schulz. Relax.

čas volte objízdnou trasu. Bouračku vidím i na Kladensku, konkrétně na silnici mezi obcí Žilina a Kamennými Žehrovicemi. Tady ale s opatrností projedete. Dva osobáky jsou pak v sobě taky na silnici 27 na obchvatu Loun na kruhovém objezdu. A ještě naskok do Prahy, tady čekejte kratší kolonu na magistrále směrem do Holešovic, po pojíždí se před Hlávkovým mostem. Stále platí, jestli o něčem víte, nenechávejte si to pro sebe a volejte a pište.

0: 606 736 736, naše relaxové číslo, které umí překousat vaše hovory, taky SMSky a zprávy na WhatsApp. Celé dnešní odpoledne jsme společně řešili vaše suvenýry z dovolených, co jste si nejčastěji přivezli. A když jsem si dělal takovou nenápadnou drobnou statistiku, tak vede písek a mušle z pláže. Poslední dvě zprávy od Michala anebo od Kláry z Prahy jsou taky v tomto rázu. Navíc Klára píše, že si přivezla těch mušlí tolik, že musela připlácet za nadváhu v kufru, takže to byl zároveň i nejdražší suvenýr z letošní dovolené. O čem se budeme bavit příště, to se dozvíte hned příště a to příště bude hned zítra, protože se tady na relaxu uslyšíme opět dopoledne. Ale co je teď? Teď je před námi další muzika, následující minuty budou patřit Kate Ryan, stihneme taky Linkin Park. Jo, vypadá to hudebně hodně dobře, tak neodcházejte, relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Pár minut před sedmou máte naladěný sobotní relax. Říkáme, že jsme všude s vámi a neříkáme to jen tak. Kromě vysílání jsme s vámi na Instagramu i tak i na Facebooku. Já se právě teď koukám na Instagram Rádia Relax, najdete nás tam jednoduše jako Relax Radio a vás tam 2825. Tak jestli nás ještě nesledujete na Instagramu, rozhodně to napravte. Co se týká Facebooku, tam je vás o hodně víc. 21 tisíc našich posluchačů. I tam, pokud nás nesledujete, tak si nás rozhodně přidejte. Protože, jak říkáme, jsme všude s vámi.

0: Starší, ale pořád skvělý Future of Paradise, tohle to byl Síla tady u nás na relaxu. No ale hele, to máme hodin. Rovných 19, chcete-li, je tady 7. večerní.
1: Relax Radio.
0: Časí. Co se týká zítřku, tak páni meteorologové slibují, že bude polojasno až oblačno. Ráno místy musíme počítat taky sem tam s nějakým tím mráčkem, mohou se objevit i dešťové kapky, ale nic zásadního se dít na nebi nebude. Teploty zítra 23 až 28, na jižní Moravě by mohla padnout i ta třicítka. Patrik s vámi. Sobotní relax je v plném proudu, máme 29. srpen, konec prázdnin nám klepe na dveře. Děti, jestli nás posloucháte, užívejte si poslední hodiny, budete to mít zase až za rok. Ale co budete mít za několik málo minut, to je další výborná muzika a nejenom ta česká. Xindl X společně s tím Olga Lounová, jejich láska v housce za okamžik. Dorazí ale taky Venga Boys nebo George Michael. Tak užívejte sobotu.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda. A teď vám slíbím, no, minimálně 14 písniček, protože 4 novinky a 10 žebříčku. A hlavně vám slíbím celou relaxádu přesně tak, jak jste ji poskládali na www.radio-relax.cz, protože relaxáda, to je vlastně vaše práce. Ta dnešní má číslo 1575, ale to není důležitý, většinou to stejně jako já během 3-4 minut zapomenete. Možná ještě rychlejc. Teď ale jdeme na rekapitulaci, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Bohužel všechny tři skladby, které tady byly minule na prvních třech místech, zmizely, protože už tady byly pětkrát, takže Justy a Sam Harper Just a Little dneska neuslyšíte. Stejně jako U2, Street of Dreams, tak si to jenom tak jako lehce připomeneme, protože zrovna tahleta písnička se mi líbila a tý bych to z těch 5 vydání klidně natáhnul i na 10. Vůbec bych s tím neměl problém. Ale na jedničce minule byla prostě Madonna. Je to jasný, když tahle ta kočka vydá nový album, což se stalo v červenci, tak je jasný, že z toho bude žít ještě další 2 až 3 měsíce a v žebříčku všech hitparád, alespoň tak, jak jsem je sledoval, se drží hodně vysoko a navíc i to album je víc než skvělý. Teď ale pojďme zpátky, to znamená na žebříček 10 skladeb, přesně tak, jak jste ho srovnali, na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, a já se musím teda rychle podívat, máme tady dneska skladby, které vypadnou. To je taková zvláštnost, většinou ty písničky, když jsou tady 5 kol, to znamená, že 5x pro ně hlasujete a držíte je na jakékoliv pozici v té první desítce, tak po 5 kolech vypadávají a přenechávají své místo třeba novinkám anebo nějaké úplně jiné skladbě. Dneska jsou to dvě. Paradoxně jsou to první dvě místa, takže teďka pojďme na 10. 10 a 9, tam na 10 jsou obrovští havraní John Rooks a skladba, která se jmenuje Slow Dance. Mimochodem, já jsem si říkal, že minimálně na tu 10, to znamená do toho základního pořadí se dostanou, pánové zabrali, dostali se, to je důležitý. Vysunuli z 10 Jenny, to je zpěvačka, o který já mluvím skoro každou hitparádu, to je jenom proto, že ta se furt drží. 10., 9., 9., 10. Jo a tak dále. Takže já si myslím, že z toho zase nějaký extra velký postup nebude. Ani ta muzika není úplně, že by mě zaujala, ale zaujme vás, to je důležitý. Každopádně na to, abyste ji drželi takhle dole v relaxádě, tak na to aspoň má. Takže to si pustíme za chvilinku. Dneska si ještě musíme připomenout skladbu, která se objevila v minulé relaxádě jako novinka. Takový běžný domácí stav, dneska doma nebudem, Nia společně s Kalim, ty ale bohužel těch hlasů nedostali tolik, takže je rozhodně neuslyšíme. Jdeme na to, jak jsem sliboval, od 10. místa, tak tam je John Rooks a Slow Dance a na 9. dneska Jenny. Budeme jí držet pěsti, ať se posune aspoň na tu 8. A kdyby se dostala do první 5, no to si nedokážu ani představit.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Jdeme do první novinky. Uslyšíme celkem 4 v průběhu toho dnešního vydání. Tu první novinku má na svědomí Atmo Music a myslím si, že tohle je věta, kterou se slyšet každá žena, dívka a tak dále. Do tebe blázen. Jako tím, když začnete chlapi, tak nikdy nemůžete nic kazit. Jinak Atmo Music vznikly v Liberci někde, tuším, že nějak roku 2012, myslím, že jo, když jsem si to četl o nich a zjišťoval, tam vzniklo jejich první album Anděle a démoni, to se stalo platinový, takže jako jeli hned. Druhý album Sento pak získalo zlato, no prostě, co si budem povídat, Atmo Music, Jakub Děkan, Sebastian, to jako není problém a hlavně, dělají dobrou muziku. Za chvilinku si pustíme Do tebe blázen a hned potom si pustíme americkou country zpěvačku Dashu. Mimochodem, tato vůbec neměla jednoduchý jako zpěvačka. Ona, její první hit, nebo jeden z prvních hitů se jmenoval Austin a když ho dělala, tak samozřejmě nastrkala to do sociálních sítí, hlavně na TikTok a pracovala přitom na koňském ranči, protože ještě jako neměla prašule, to je jasný. Takže ona uklízela po koních, jezdila na nich, trénovala, ale mělo to úspěch, protože u toho natáčela virální videa a to ji nějakým způsobem posunulo mezi lidi. Tak ji dáme hned.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Asi jsem do tebe znova blázen a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

Mně to nedalo. Já jsem si to prostě musel ještě pustit v téhletý podobě. Takovouhle countryovku už jsem v relaxádě neměl hodně dlouho. Já doufám, že se tady holka dlouho udrží. A sice to není nejvýše posazená novinka, je na 8. místě, ale myslím si, že jako rozhodně tady tahle ta muzika chyběla. Daša Memo, pokud budete hlasovat, tak můžete na www.radio-relax.cz. No a teď jdeme do další novinky. Sony Fodera a spolu s ním Becky Hill. Sony Fodera, až uslyšíte tu muziku, ona je spíš taková tanečnější. On nezačínal jako housey, to znamená jako house producent. Jako teenager v Austrálii, odkud pochází, dělal hlavně takový ty hip-hopový beaty. Ono tak jako tato muzika ve světě frčí. No a pak uslyšel někde vystoupení amerického DJe, nebudu vám říkat jméno, protože to asi nemá cenu. Tomu bylo kolem 20 a tam se rozhodl, že chce dělat právě tenhle typ muziky. Takže jeho první velký hudební impuls

0: Nebyl počítač, ale návštěva klubu. Každopádně od 23 koncertuje ve Spojených státech a taky ve Velké Británii. Tak to je vlastně druhá novinka dneska, Sonny Fodera a Becky Hill. Becky, tak ta je jasná, tam se dostala přes soutěž Hlas Velké Británie. I když soutěž nevyhrála, tak si myslím, že se uvedla docela dobře. Každopádně máme je tady dneska společně. Jdeme ještě hned dál, protože před námi je další místo a to je hodně zajímavý případ. Victoria Monet, ona byla známější dlouhou dobu jako autorka hitu pro jiné. To znamená, že ona dělala hity pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. A na Grammy v roce 2024 dostala cenu jako nejlepšího nováčka, i přesto, že už několik let dělala muziku pro tyhle ty hvězdy.
1: Novinka. Novinka Relax

Victoria Monet, autorka hitů pro jiný, která v posledních, řekněme, letech taky nezapomíná na sebe, přineslo jí to konečně cenu za pro nováčky. A to už v době, kdy měla pár let v podstatě za sebou tím, že dělala muziku pro jiný. No ale pojďme dál, protože tohle už jsme probírali. Máme před sebou 6. a 5. místo, hodně zajímavý. 6, jako nečekal jsem, že se vyšplhá, ale jako novinka se dostala úplně nejvýš. 2, Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dámy mají ledaco společného. Jestli se nepletu, tak Kylie Minogue, tak ta už je na hudební scéně minimálně 40 let a pořád vypadá dobře. Madonna, ta je možná ještě starší než uhlí a vypadá taky velmi dobře, ale hlavně, co je nejdůležitější, oběma to skvěle zpívá. Love Sensation je vlastně jejich počin společný a co si budeme povídat, já myslím, že na to, že začali v novinkách, dojeli vlastně hned na 6. místo, tak mají našlápnuto k tomu, aby se dostali do první trojky. No a pak už půjdeme na 5 a tam je Blanka. To je zpěvačka z Polska. Já vím, že nemá typický polský jméno, jako nějaká ta Malgořata a takovýhle, ne? Možná právě proto jí mají v rádích rádi, ale má za sebou třeba úspěch v Eurovizi. Tu vyhrála 2x. Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: V jednoduchosti je síla a z téhleté nahrávky nebo z téhleté písničky je to určitě slyšet. Stačí jednoduchý popěvek jejejo a Blanka se dostala až na 5. místo, ale pozor, to byl veleskok. Z 9. místa minule, myslím si, že má taky hodně našlápnuto, protože je tady 2. týden a jako tahleta muzika je taková nenáročná, zjevně se asi líbí. Jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned potom 4. místo, to znamená Adonis. Tak nejdřív novinka Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda. Tohle to jméno vám možná těm starším nic moc neříká, těm mladším určitě. Krištof 100%. Mimochodem jsem se dozvěděl, to jsem ani nevěděl, že Krištof měl být fotbalista původně, než se dal do muziky. A nezapomenu na to, když tenkrát si přilepil tu pusu na Slavíkovi, aby ukázal, že to je všechno, no že to není naživo. No. Každopádně Sergej Barakuda, o tom si ještě povíme a jedeme dál.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

Adonix, nebo chcete-li, abych byl úplně přesný, Adam Pavlovčin, má za sebou vítězství v Superstar v roce 2021. No a od té doby se mu rozjela hudební kariéra. On je fakt dobrý, tu muziku dělá dobrou, hlavně je to autorská muzika, umí se k tomu i dobře oblíknout, nalíčit. Prostě správný chlap, co si budeme povídat. No ale my jedeme dál, protože před námi je poslední novinka. James Blunt, kterému já tady oficiálně říkám plačka, podle jeho první hitovky, kterou určitě znáte, You Are Beautiful, ta ho v podstatě zaškatulkovala, de facto málem, tak jako navždy. On je takový prostě takový smutný, nebo se aspoň tak jako tváří. Já si myslím, že jako image to není špatný. Důležitý je, že ženy po něm jedou, jak on tvrdí. No a my si za chvilinku pustíme jeho novinku už za chvíli a budeme mu držet pěstě, aby se dostal v tom pořadí desetimístním co nejvejš. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, zároveň i dva DJové. All I Know je jejich společná věc, který, když se dívám do žebříčku, už jsou na bronzovém místě, takže budeme držet pěsti, ať to dotáhnou směrem vejš, protože jsou tady čtvrtý týden, vlastně už má jenom jedno kolo.

0: Dva producenti, dva DJové, Lukas a Steve, který jsou aktuálně na třetím místě, jsou tu čtvrtý týden, takže ještě je tady velká šance, že se posunou směrem vzhůru. Na nich je zajímavý to, že nejdřív začali, protože hudba jim byla koníčkem, že se začali živit jako prostě normálně pracovali. Dělali nějaký firmě, nějaký IT firmě a tak dále. Samozřejmě u toho dělali DJing, no a postupem doby se dostali jenom k tomu, že začala živit hudba a zjevně asi dobře. Lukas a Steve, All I Know, čtvrtý týden, uvidíme, jestli se dostanou na druhé nebo na první místo, protože tam jsou dvě skladby, které jsou tady dneska naposledy. Dvojku si pustíme teď, to Mimi Web, Ancient Y. Mimochodem, Mimi Web, to je taková sympatianda. Já už jsem o tom snad i několikrát mluvil. Ona, když byla hodně mladá, tak hrozně toužila dělat do muziky. Když jí bylo kolem 15 let, tak vlastně dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, aby měla nějakou tu přípravu, jo. A v rámci té cesty vlastně psala svoje vlastně první velký písničky. A samozřejmě další věc, pomohly jí k tomu hodně sociální sítě. Dneska si pustíme vlastně druhé místo, Ancient Y, a koukám na to, je tady dneska naposledy, tak si to užijte.
1: Relaxádio. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Mimi Web se loučí s Relaxádou na druhém místě, ale poskok z minulého, ze sedmého, to je slušný nakonec. Tak a než se pustíme do toho prvního, tak musíme samozřejmě rekapitulovat. A co bychom měli rekapitulovat dřív než novinky? Jdeme na tom.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova neschází.
0: To je takový hodně charakteristický projev, i muzika, i zpěv a vlastně úplně všechno. A věta, kterou ženy rádi slyší. Jsem do tebe blázen, Atmo Music, první novinka. A druhá Sony Fodera, Becky Hill. Dneska tak jako aspirují skoro všechny novinky na to postup do té základní desítky. Tohle taky docela dobře šlape, uvidíme. A třetí novinka, Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda, Movie Stars.

0: Pro všechny novinky můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a tak nějak je popostrčit do té základní desítky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Ta dneska vypadala následovně John Rooks a Slow Dance, desáté místo plné obrovských havranů. Tak uvidíme, doufám, že poskočí směrem nahoru, protože mně se to docela líbí, uvidíme. Na devíce, věčně, jak to říct, devátá, desátá, no prostě Jenny. Je tady třetí týden. Věřím tomu, že ještě jeden týden a mně se to snad začne i líbit. No, na osmičce, tak trošku country Daša a Memo. Na sedmém místě já jí říkám Jenny 2, to je Victoria Monet, Reach Out. Na šestce, taková dvojka, která prostě nemá chybu, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Na pětce možná ještě pro mě sympatičtější Blanka a Jejejo. Tiska Adonis a Cherry on Your Cake. Ještě v příští relaxádě můžete postrčit trošku vejš dvojku Lukas a Steve. Já si osobně myslím, že by si to určitě zasloužili. Na druhém místě dneska naposledy Mimi Web, Ends and Why. Takže máváme a míříme k prvnímu místu. Protože tam jsou, pozor, Chris Cross Amsterdam, což jsou dva bráchové a spolu s nimi dlouholetý kamarád, znají se od dětství vlastně všichni. A ještě s nima je Luisa Sonza, což je brazilská zpěvačka, která zase streamuje nebo živí se natáčením hudebních videí a patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. No a když to tyhle ty všichni dají dohromady, tak z toho musí vzniknout první místo. Je to tady, pojďme si ho pustit, je to tu dneska naposled, postup ze čtvrtého, to znamená, ani nebyla z té první trojky tahle ta skladba a dostala se nahoru. Tak, gratulace.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 30. srpna.
0: Ročník 1961 je bývalý člen skupiny Shaman, Keith

1972. Tento den v roce 1944 vstoupila sovětská armáda bez pozvání do rumunského hlavního města Bukurešti. O 9 let dříve se narodil John Phillips z Mamas and Papas. 38. 1963 byla natažena horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Dalších 20 let trvalo, než do vesmíru vstoupil první Černoch. Na Challengeru to dokázal GNS Blafford. Roku 1943 se narodil trojnásobný olympijský vítěz, Francouz Jean-Claude Killy. Psal se rok 1968, když Beatles vydali svoji hymnu Hey Jude. Po 4 letech John Lennon a Yoko Ono společně vystoupili v newyorské Madison Square Garden. Hey Jude. Roku 1972 se narodil český fotbalista Pavel Nedvěd. O rok později byla tento den v Brně otevřena zoologická zahrada. Tento den roku 1981 Rolling Stones vydali album Tattoo You. Roku 1989 se ženil režisér polského původu Roman Polanski. O 7 let později také tento den ztroskotal pokus o vyzdvižení Titaniku, když praskla nylonová lana, na které

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.